0: gur míle míle maithe goibh Avril Lawrence agus duna an sa hamid a chuil a bio ó bhar a bio an dangin a chóirt an sa bio ar an sélo yes hamid báit is a chaint fes na héisg spéisiúla han sa stig húr míst an lár fad a chaint ar agus a siúl tím pala sa dar sete ha tachtrúch taca hisdach an sach a has cúpla saura ag obir i mar a bio nur a vís a chlóiste sen post is fiar a vígam riavai smuinti dasa mo vóiachas le maure Suzanne Mike agus áin a vídur go húntach ber búa a deir bríde ní vóitir tig a géisteach lingur maith agus a bhríide agus os a caiint ar an áit sin a bhaile teasa tho siúpa íhan álain ní nó mar bhí siúpa riamh a goibh a tho sé tho dearan nóid agus tho na rudaíthe le fiscint a gunan sa cím tílín an sa le iascaid a déir respect the locals tho na hen sais rud ar díal an sa nófuil
1: tá sóchan aríon mar an forbert nó bhí mar fiachaint ar an siúpa agus chuna sa chur mís leis Former Corlor Stach agus hug si sin chawrdoon agus hamid dina fa vad nis mora dín nus tílente hoodies da dina fosta da lani bregon gachain sais rod an skata laurha gael na gael na laurha bierla na bregon ar fad ispraela dina iad agus stocha you know sfidla gachain a tachta stach inis you know few brudda sin wo tachta stach agus fiachin tímpel ar na heish agus fidla tachta stach si shis cup of coffee vegot agus fiachin tímpel an shuppa Ha nollige techt agus ha scata rodí de fiúl ar fadan sa hann isi gain so ha go gurmur leg a chén rod agus ha se go hívin in isi fiúvan an téma ha stig sa tupa tagan dina machas an isi gadaan bín siad fiachan sosa ar an sílal an son agus kíisiv ha octopus mór gríaun agus dern siad wow agus sin évi oan nur ian mar an sarbert sa
0: agus ke hien an fein toilsan agus na
1: chúr o chorca gahani gistach actually mún tóra sa he agus dina sé der seachtan is rodí mar sin na dina a yin and core lorecht linus gachin od marshin for their son the dina shahar fad agus vidar gohuntach chadar istorim chidar shachtani a yenav agus spray painter fad the vehicle so vise Bhí sé nada chun sí inad ar ébos.
0: Agus tá náir tá chó galanis ná fuil agus an sin a mórsa chuirtha maicha agaibh agus an sin a glinne bhair sé sa céigean an obair seo ar fad.
1: So I suppose cead dul sí cá mé míle bheacha sa bháil leis na tógálaí KNG Construction ine chomh maith leis in former cower ó Declan Noonan agus an fear ar fad hos an son agus an QS John Hickson thug sé anna chabhar dún agus cá mé míle bheacha a bháil leis an fear ar fad bhí a gobar an sa rinn tógáil. Bhí sé dacar ach Hanamar Cheed, agus ma fear bhaich as loa son, agus ha se go hívan ar fad, nish an glinar fad a ha tín pwyr an fiachan tmach ar an varga gachain lo. Níd se dorachan al fach a hela ha se chogal an ish, ha se das tato seach.
0: Bíu an tairif an trubaloid marsin, gudain. A bhí híl tucha mar hanaas chú tainig, bhí cuivín an sanna caintéis na glumig go bhfuil deire loa nó gaw leis nó beidir deire ré a tacht leis na hías gusí bioga, bíin se a hóisiv gomínic. Ach bhí bád chlós an sa, agus bhí borra anna bhór ar an íascoch ag an aum na bhí, nors bhín bád chlós an sa.
2: Bhí, ja, stocha nór bhí an íascoch fe lán tóol an sos na seasca dís na seachta dís, bíir seachs na hóchta dí leis, bhí bád aimid a bhí an sa, agus bhí tóga gíd an sos a dangin, agus bhí anna chálir na cairt a bhí gobarán agus an cumas a bhí acu. Agus, I suppose, John Regan is cain le dine sin agus an trúr mach. Bhí anna chálir son, agus chogad a son an Jeannie Johnson níos DNA bod a chrastig an Atlantach agus atá cangat ili cé mwyl a clín. Dio, bhí gant chumach sé an sos a dang. Le fáil da trosóracht agus, you know, bod all in sy'n hyn sy'n ach fi lach iad i gobr sy'n fawr tlos am agos dos yn gwyl lach o'n nocht sy'n ffad yn eisiau agos byg enim nach yn hybrid hyg yn leir ybrig o'n ar na blyn ta so cwini cwini gwyn o'r hason agos o'n obr o'n ydor
0: Siadirach agos ta'n cert agot byg an flac fwrsa o'n nocht agus obrig ein coebriw stolym o John O'Connor o'n gwylen sy'n agos yn corlyd o'r bordo brosnach o'n gyfwyrdd o'r 2,000 euro chwyn yn fflec sio yn nochta sinne yn meid y dŵrach ag yn rôm y fi ar stoetje sy'n fod chlos yn ei hele reintli agos gymig anem nych yn anebrych agos yn obrig a fi lwet y loha le ffisgynt ar yn blac agos gwybwyr yn obrig sy'n ymach ar tarisgynt gydain ag dyr na mis ys a chwyn chwma sinne y dyrtyr lyn ach gyhoer hy ach o chi fi'n on rod y smo ystwch a herig i'ch dyn ystach yn so yr ffeg anahamil yr eintli na tank na siwrcwna agos fiach yn siad sgawn rŵl ar fad agos iad nordost y hiwn yn nordi. Ach, ys mod yn nhw yn mod yn ni, fi

0: Ráðu kynal brúg svo eðiga íntin í tjumar það sem við múið lárt fyrir nörðu sem við skætt sig og ný hætt annars að það kom lénast múið múið lárt fyrir bæk að mækna kónu dæ sem lénu úr í sem við sem lén náttastu sem við sem þeim að kynu veit og brúg var einhlega sem núl það þú eðiga íntin svo gera vega
1: Tá tú galor brú amar níla sáð tú gal cúrsi ina beis gom ás a chéir blian a nú chuig blian a nú ní smú agus níla sáð vil tú pucan cúrsi cairt beis gom ás chéir blian a dintad agus beit a gair de íntin áru a cina cai tú rud cín sa rán nú agus tá gúni sáin sáð a áru mar vil tú segúr sa cairt
0: agus anú ani hei dead an dáin a chan aidid a gá mar blian nú gá blian a fi wán sí blian a dintad go chúrsa cín agus ania tha Nílen, ní hein ín tjásallum, nú ní tjásallt síðallum mar hjæp, en nú ní hérðu það hjæp með við hann. En ég, náttúrðunni byrna, þú nænaðar hún tóms, ég fyrst að þú, maður ég kannalli, náttúrðu fóð sóg.
1: Tá, þú njært þá mann, þú fjú bingalórs kynnal dýna ný sinni, þér sæsna kursi í fræsinn, dýna beidu náttúr bálík að gólast þér íf, agus beidu maður sétt að kæra því, kvíga því, agus tassu sétt að gólast þér, agus jöfnir sétt
0: Það séð saman hér fós, Martin.
1: Beitir.
0: Ég lenni að hún mora að mistu hætt þessum. Og meðið það dýnt ístinn sjöndu sjönd, og ég hegur ljóður fós saman lýn tú að njánuklein. Kenda henni íns lett fyrir nátt? Nú kenda að það nýlett fyrir nátt.
1: Ó, nýsan veitin að sinur á. Well, smálum hólvægt kynna að sjöga dæs fekkjál Kinal tai person to all e kechu wil sha grela was it to nan pc in the sigolaste klachter acht sha difrul of se augustin rudi hu hein in not cart ibre smallum kinal fall the scale to rudi chagadas na ta scale simulat ruta zakrila fallach sha bin tashing gadas a rudi smooth my up just in tai person to all Tá sin íontach.
0: Scéalt an úine, scéalt a persa an úine.
1: Sá, tá go leor siam am cinál aglaimh a chur ar dhaoine agus cinál scéalt a áil beidh nach mí mar dhaoine cáint faoi. Cinál rudí... Gair awareness hurts go rudí na chulas ag dhaoine faoi agus rudí mar sin.
0: Agus Wel, ddiar mwyd yn ys yn meid ysdai ddyn ta sa gulwysdiad, wyl mwyr an cosolwch ag eisiau nhw wyl ysdai meid ysdai tu meid ysdai tu yn ysdai radio nhw wyl ysdai gyr is cwna acha wyl cha wyl cha dyfti wyl chyna fel ele.
1: Ta rwni'n byg, cyn al sa gulwysdiad fach tu gobr le dyn ele agos fa chulwch yn ychyr smwyn sy'r sach le chyle agos fi cyn al Smuinte difru leg cholorana, hana ti de gobr an ots mar shot ta kinal ta sad ken eish story, ke de smalish na eish story, agus ket tu kurtu, a beidzer sa golashte, beidzer be shkeel te difru lad, agus ni veisad ket tu zin a shkeel te fwi nyuv, nu ket veisad na shkeel fwi marach. Ach rinyu mudz galor fwi pod chreela nara, agus kuk sa shin kinal kuna, fwi studio brega chan, agus Fi mwyd taffed PC chyn. Cwna mor fi an.
0: Agus ardo sy'n gylio'r yn ysgwn go hil o leinio fe yn y podchrwyl ti. Gys dyna gylio'r fi'n sy'n geisio'r thai malach sy'n.
1: Sia, bi'n gylio'r dyna. Ta sian sy'n mwyn, ni fi'n ma hen geisio'r mor yn podchrwyl ti. Ach, ta sia symwyl. Beidio'r go danioch lo mae yna ma hen lo cyn sach. Ni fi'n ma geisio'r lo fro fawr.
0: Agus ardo ni hw i geisio'r leis y radio, leis gwneud gos?
1: Ia, ta gylio'r sy'n am cynnal geisio leis radio agus popper, leif popper agus rydyn ni'n mersin. Fach ni smwys i ma me beidr nuocht agus sgeilta fwy rhywne yn nát cyn o podchrylas fel art fwy tapic i diffrw.
0: Sa. Agus dyf na nuocht yna, sy'n walet, ddiar mwyd, walet pys i'n eich a preilis yn nuocht yna, ddiar mwyd, sy'n teach sy'n walet pys chos yn un yna, wul rwyd eile ta samt tu hi sy'n ianach lyn yn rhan o'r glor fwy lohoed agus beth tu preile yn eisiau niol ac hwnnw dyn ianach lyn agus beth ys pys gael agus gynnal sy'n ach le hedi nuocht yna, nhw'n sport fi wan, bachan sy'n meddwl nyrdi sy'n?
1: Ni fachan sy'n am sy'n sport, ni dyn y mor sport ma, ni'r mae gymryd Pell na tad le blinte. So ni wach mor an sima ma chin. Ni le sam fia nucht. Beidzir am achat cha gamach sima gal si san agus pisa yna. ni mae cyn sy'n gofol.
0: Agus, ti fe môr nys gan meid a fi'n stwy yn y stynsio, agus ni môr am sir fi'n saith.

agus gaid deirbh lethe roi leabhar sinnaí. Dúir sa deamatá na gcónaí ar mhór gharbhachaí chuil altachtar faoin gcine. Ní ra cead ag práid an áirt arastaí a gur bealach mhór gharbhachaí óm líon 1998. Tá fannig curaig a bapa león agus tús curaig le taras chéir a láir a bhrainc gan le gan gúin na déanach de chaile maial al intlacht hirgam. In ora de hug sé gan chéir o UNESCO niov dúr tse gúr a dalchan cín sa technóliacht a mes na nolhán na smú a bhes le sárún rai óliachta agus edichus. Hug sé sean mór na iesin in áard aglis Notre Dame agus hó sé ag vigil pásiróidachta a bhíag dínó agus a Stade de France. Dian an papa kelwyr a refran fwy neir a bár sa maurach agus bais hé lúr sa dúna áit a gás sa lis a dám ar hug a chiléir chatlikioch dra chuid a gób sa náma cahu. Tá súla glir le has catlikioch sa vráng, gus dú coméadú ar a takach ta gan aglis chatlikioch go bhar cuart a fápam. Éir a tuar a skoil a fáil tíf húblian a chuin, gan ar na chléir agus canarí tuata an tíche ar síche 3,000 gásúr sa vráng en ní mach zemlíana agus 3,000. Dír agracht í tíacht agus pórtín rátur a rilta sakrú prányach fyrir ráhi lóstinni inna a mússiad na mísa sé hagain. Spáinan figurí tá fæltsi ag rinn tíacht sér trunóna grá 6 milíag 8,8 kúg dinni a lóstin negin alls a tírsa a vísa kæti ben ardú 3,8 dinni og ví ól. Gás fyrir vím reis agus húgvíle 8,8 a kubsa. Tá trúr ferig is tú na gádaí faoi antí dinúid ar óg scór blianta gaiis i lis túhail a gunda chéirí trúnó na nné. Harlan tiontí ar i gernog lár bhaile. Tíag turgur fer á túlin tí tá gortaí agus gúl drach bhailir san ospedal. Gus bai telefón scéilte ar nuíocht a deisgirt. Tú gú Paul Drew blian agus dóichid gaiis as Pórc Trahan Gil a dálacht am lach lia os cúr cúrta mell felste neof agus a cúsi nún barú an chyrpias blach lia Robbie Lawler sé blan dégus fi gaiis a mell felste ar garú lá gaibran gáfílig sa fichem. Cúrún lia freisin gúr a gunnag gégus a grúnag gé bádín chur mail. Cúrú sirfi chunia lagu dí dialún tráin eistir írtas gus gilímach ar bánaia. Maríf Cúgir a nyomun yn sy'n rynnu rwysi gyf prif gair na hwgrannem. Dan o'n sy'n drôn agos diwr o con dresi i gyf le rynt meini ac tan hwgrann ag eilaf gwydys cwrs i hwyr o cwysyn tŵb ar yn sy'n eir. Da sy'n rati gan Eric Aitrach Fibri Jack Chambers gwydys rwy'n cymryd chon charbon ar olyti i eislws y mwysiad ac nach fet yn rytas cwysyn tŵw hwrs gan phobl ar chol arwch ar trwy'r ffraisnau i'r ffod o dawn. Dwi'r ty teirig o gaha cormioch da fes y mwysiad o gaha gaffer brenw ar fali le cwn hwrs gwyne o gaha yn ieifre ac ffrysyn gwyd sy'n tawwch doch cwysyn tŵw hwrs gwyn tîr trawr coril yng Nghymru Cnamych da'r ffod o dawn. Tá gná gáoch ola tí, cosin chui gan ní fain géad ní smú, na bhí se an tam seo naram, mai alar gaiúr a cogus sa mánaisar a chyrraas gan salar ola. Rúnion comisiún na mómeacht agus cosin tóltúri, chmáris na gárdi rúhar ar maidin ar chólach daivinti festiú panel i gréniam. Dianu ar tio mar chud i gwisrán thar bon, gwyl socri hi gáinianna idir chólach dai, fain braes chrisad a stech ar chundri i ta gáda arishgint le panel a chur náitachai paibli, seachat a dwe cwrsdech a braes hain. Tá builga chomana mewn mwyn tiori yn ASTI eis fóta le môr môr gael ma'n einis fwy na chwylan sacrw dianta fwy chwein tŵn o poi sy'n arnol ffai bli. Nau cwch fan gyd y fóta ar sy'n wala agos cwch fan gyd yn ai sy'n malo di fi acob. Da sy'n gestig sos le sgôr mi le mwyn tiori mewn sgylir builga'n chiart chomana ed stopa dian imach di oriz cos le wyr yn tîf o'r cychrwg marg drorob o'n gwgwyl o'r gyr y ffofyr agos le gael yr stael cynionach le chiart chomana ed sy'n arnol ffai bli er garol deg gwn fi sio hygain. Sbain yn taid yn nhw gwn mra ydy lechyd gwrs chwflian agos tri ffyd gwys i gair i as ygo daibryd nes tŵs gyna ffyr agos rhawr eir na chwl yn erbyn ban ar ffôl gwrs jabon ni sy'n trwch o ban ystiachta agos lagol ar wawr colwch di nhw agrych di. Y mas nodr gwn mra gair i as ygo daibryd nes oge dol y twyrish gyda cyrmaig yng Ngrwpa Balance for Better Business bu'n orab air y hwrs gwyn y mwyntrach lob bu'n siad sbint o warg o daibre nhw'n i fi'n edrych ac o'r dolch yn cyn i yna sy'n bost y da ac o'r.
Tána cuirmach í ceol a bhí é tíir na golíonna a stáid Gillette a Foxborough, Massachusetts Verica a nachtúg sa mairach chur a ceal mai alag roch aimsir tá gealta. A deachtar ad cuirú ar Instagram, dúirt Massina Turing ón gólag taig agrú cuirmach í é tíir gúil droch aimsir gealta Maston agus New England a gaha an dira seachtana agus gúr hoxia na cuirmach í chur ar ceal ar bhaile sáva teachtad